snáď. Vždy víš, šťastný je krásná věc. Šťastný je tak krásná, slepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není ště.

než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

déšť smáčí ulece. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smazit.

nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa